0: Hit Radio Nerd Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. I could stay away.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levné nákupy z Číny budou dražší. Od dnešního dne totiž končí v Evropské unii bezcelní režim pro malé internetové zásilky do hodnoty 150 eur. Za každý druh zboží v balíčku nově zaplatí zákazníci clo ve výši 3 eura. Podle odborníků to povede ke zdražení zboží z internetových tržišť. Na druhou stranu by se mohly zkrátit dodací lhůty, protože firmy zvažují přesun skladů do Evropské unie. Oceány jsou nejteplejší v historii měření. Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle vědců zatím stojí změna klimatu i klimatický jev El Niño. Teplejší oceány mohou přinášet silnější bouře, více extrémních srážek a další vlny veder. Experti navíc varují, že v příštích měsících mohou padnout další teplotní rekordy. Francouzi dál potvrzují roli favorita. Ve vyřazovací části mistrovství světa porazili Švédsko jasně 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly se blízkl Kylian Mbappé, jednu branku přidal Bradley Barcola. Francie tak vyhrála i svůj čtvrtý zápas na turnaji. V boji o čtvrtfinále se v sobotu utká s překvapivým postupujícím z Paraguaje. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Most získal ocenění Vzdělané město. Ocenění je výsledkem aktivního zapojení volených zástupců města, úředníků i dalších zaměstnanců magistrátu do vzdělávacích akcí, workshopů a webinářů pořádaných Svazem měst a obcí České republiky. Soutěž hodnotí především aktivitu a zájem samospráv o další vzdělávání a sdílení zkušeností. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Bude zataženo a bude pršet. Místy se můžou vyskytnout i bouřky. Odpoledne ubývání deště a večer i oblačnosti.
5: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
6: Krásné dobré ráno, milí posluchači, je pár minutek po šesté, vaše ráno startuje s vámi výjimečně Lea a samozřejmě David Jošt na Hit Rádiu. Tak co, prázdniny jsou v plném proudu, léto voní dobrodružstvím a my vám budeme posílat pořádnou dávku dobré nálady, pozitivní energie, jinak to prostě tady ani nejde, takže ať už vyrážíte někam za zážitky, na dovču, do práce, nebo si prostě užíváte klidné ráno a taky toho deště a čerstvého vzduchu, tak jsme rádi, že začínáte den právě s námi. Tak se usmějte, volume doprava a startujeme právě teď. Hezké ráno.
2: Hit Radio

0: Seven Baby Goodbye, já bych spíš řekla good morning, kamarádi. Máme tady totiž takové upozornění. Dneska odstartovala oficiálně druhá, říkejme tomu ta lepší polovina roku. My vlastně tady už máme 2026 a půl. Takže pokud jste si dali na letošek nějaké závazky, úkoly, takzvané to předsevzetí, tak měli byste být téměř v polovině. Náš šéf si třeba předsevzal letos přibrat 10 kilo a to, co on vlastně přibírá, tak já jsem se rozhodla zhubnout. A protože náš Míša je prostě šikovný, tak už má od nového roku plus 7, což je skvělý, Davide.
1: No prosím, už je skoro tam.
0: Takže co se povedlo zatím vám? Na co jste vy nejvíc pyšní? Napište nám to na 777 937 777. A co ty, Dave?
1: Tak naštěstí se mě zeptal už tady ve studiu před vstupem, takže ano, jsem se mohl připravit. Moc toho zatím nebylo, ale uběhl jsem svůj první

0: maraton. Hezký. Takže taková jako věc, kterou jsem si předsevzal a splnil. Já jsem rád, že se mi to povedlo. Co ty? Máš něco takovýho?
1: A jak dlouhý byl ten maraton?
0: No, normálně celý 42 kilometrů.
1: Hezky, dobře. Tomu říkám palec nahoru. Co se povedlo mně, tak jak jsem zmiňovala, to, co náš šéf chce přibrat, nebo zhubnout, tak ne, počkej, on chtěl přibrat, ne? Ne, zhubnout.
0: Říkal jsi přibrat původně.
1: Přibrat, ano, přibrat chtěla.
0: Prostě
1: ale
0: jste si to předali, on přibral to, co ty jsi ubrala.
1: Přesně tak a podařilo se mi teda už 17 kilo, jsem strašně ráda, i když teda ty horní partie, gravitace je potvora, že jo, co
0: wow,
1: si budem.
0: Wow, hezky, ale 17 je hodně.
1: No, začala jsem víc chodit, sportovat, cvičit, takže jsem na sebe fakt jako pyšná. Akorát oblečení mi teď trošku padá, takže budu muset vyměnit celý šatník, ale to je zase taková ta pozitivní zpráva.
0: Jen tak budem. Dál, jen tak dál.
1: No a vy nám dejte vědět, co se povedlo vám a my vám k tomu budeme hrát. Trošku to ráno rozparádíme, ne? Avril Lavigne a taky Miles Smith. Tak buďte s námi a hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, za minutku máme 6:45, to je aktuální čas, vámi Lea, středeční snídaně šampionů. A vy mezi tím, co nám píšete, vaše úspěchy, co se vám podařilo, na co jste pyšní pro rok 2026, tak tady máme takovou jednu podstatně opravdu velmi důležitou novinku, která platí od dnešního dne. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádné žádanky od praktického lékaře a gynekologa, což je naprosto skvělá zpráva. A konečně našemu státu došlo, že dospělá žena prostě nepotřebuje takový ten doprovodný dopis k tomu, aby se rozhodla jít na kontrolu svého vlastního těla, což si myslím, že je opravdu strašně velký úspěch, protože polovina žen na prevenci nešla jenom proto, že se jim nechce absolvovat to kolečko, sama to znám, objednat se ke gynekologovi, vyhádat si termín, hodinu tam listovat, nevím, starým časákem. A to všechno jenom pro jeden cár papíru. Teď tahle výmluva oficiálně končí. Prostě hotovo, vyřízeno. Holky, děláme to všichni pro sebe. A za tohle jsem prostě strašně ráda. My se teď mrkneme na cesty, zahrajeme nějakou skvělou muziku a dáme si ranní update.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
21: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
22: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
23: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Jablonecku. Hasiči likvidují padlý strom v obci Železný Brod. Teď už by místo mělo víc opatrnosti průjezdné, i tak tam sundejte nohu z plynu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Krásné dobré ráno. Pojďme se podívat, co se vám, našim posluchačům, povedlo v roce 2026, protože oficiálně máme tu druhou polovinu 2026 a půl, tomu říkejme. Takže Davide, těch posluchačů nám napsalo opravdu hodně. Třeba tady Jirka se konečně naučil stávat na první zazvonění budíku, i když až po třetím týdnu pokusu.
1: Hezky, dobré ráno. Tak ještě před půl rokem by nás neposlouchal a teď, protože vstal rovnou, tak může napsat zprávu.
0: Naprosto skvělý. A nebo tady píše Katka z Jihočeského kraje. Dobré ráno, já jsem hrdá, že jsme s partnerem přežili desetiletou krizi způsobenou změnou partnerovy práce.
1: Hezky, tak gratulujeme. Skvělý.
0: Nebo Lukáš schodil pár kilo a teď se vejde do kalhot, které už dávno čekali ve skříni. Tleskáme, skvělý. Nebo tady posluchačka Péťa, já myslím, že tohle téma ti bude velmi blízké. Odhodlala se a řekla své ano. Takže svatba je na světě.
1: No prosím, tak my jsme si řekli své ano už před... No vlastně loni na festivalu v Karlových Varech, takže už to bude rok, kdy jsme se na tom jakože domluvili, svatba bude za chvíli.
0: Jak je ta píseň? Už to bude rok. Ale skvělý, já ti to strašně moc přeju. Nebo dokonce si tady posluchač Petr splnil sen, koupil si něco, po čem dlouho toužil, šetřil peníze, a nebo konečně začal dělat věci, které pořád odkládal. Skvělý.
1: No prosím, tak gratulujeme všem, kteří se k něčemu odhodlali.
0: Přesně tak, takže tleskáme, gratulujeme, jste šampioni. Hit Radio North Music.

0: Kytlaroj, Justin Bieber, Hitradio snídaně šampionů, s vámi Lea a Davida, teď už taky informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: LeBron James bude pokračovat v NBA i ve 42 letech, poprvé od roku 2018 už ale neoblékne dres Los Angeles Lakers. Legendární basketbalista absolvuje svou 24. sezonu v zámořské lize a znovu posune vlastní rekord. Blesk zasáhl strom u dětského tábora na Jindřichohradecku a zranil 6 lidí. Jednoho muže, který byl krátce v bezvědomí, přepravil do nemocnice vrtulník. Dalších 5 nezletilých skončilo v péči lékařů, všichni jsou podle záchranářů ve stabilizovaném stavu. Metallica opět pomohla lidem v nouzi. Před koncertem v Cardiffu věnovala místní potravinové bance 20 000 liber, což vystačí zhruba na 9 000 jídel. Finanční dar dorazil ve chvíli, kdy banka hlásila téměř prázdné sklady.
0: A tomu se říká nádherné lidské gesto.
2: Tomu se říká krásný velký hlas a taky velké srdce.
0: Tak bychom si je mohli i zahrát.
2: Pojďme na ně.
0: Posíláme Metallicu právě teď.

0: podcast Hit Radio Snídaně šampionů s vámi. Hezké dobré ráno, Lea s Davidem. A máme tady pro vás důležitou sportovní informaci, hlavně pro fanoušky fotbalu. Protože už v pondělí vypadli na mistrovství světa ve fotbale Japonci a jejich fanoušci zase dali světu takovou tu lekci, kde jejich tým vypadl z Brazílii, i když v zápase vedl a byl blízko senzaci. No a v případě takové porážky by, já nevím, co já vím, ostravský fanoušek na supeně opustil stadion cestou domů, nakopl třeba 3, 4, 5, 6 popelnic, doma by se řezal děti a týden by s ním nebyla řeč. Ale co udělali Japonci po zápase? Vzorně uklidili svůj sektor, jejich hráči precizně uklidili svou šatnu a dokonce napsali organizátorům turnaje děkovný dopis. No, co na to říkáš, Davide, jsou holt jiní.
1: Tomu se říká prohrát ve velkém stylu.
0: To je krásný. Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete si.
6: Náplně hned.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
10: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
9: Jak jsou ty trampolíny velké?
10: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
9: Trampolíny placené?
10: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
9: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor v Děčíně, ulice 2. polské armády. Nově je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A opatrně taky v České Lípě, kde se dočasně zavřela Liberecká ulice.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: za 100 let. Kdo ví, co bude za 100 let? Já vím, co bude teď a někteří z nás možná trošku zapláčou. Je tady totiž konec levných nákupů u Temu nebo AliExpressu, protože ode dneška od 1.7.2026 si bohužel za každý balíček připlatíme clo 73 kaček. Jestli je to dobře nebo ne, to ať radši posoudí jiní, já jenom vím, že třeba spousta mých kámošek v tom našla takovou tu závislost. Ty balíčky z Číny jsou jako kinder vajíčka pro dospělé, nikdy jsme vlastně nevěděli, co tam bude a většinou to byla taková ta blbost v dárkovém balení, co se hned rozbila. Co si o tom myslíš, Davide, co jsi si koupil za největší šílenost třeba, když jsi si co objednal AliExpress, já nevím, cokoliv takovýho z toho.
1: Hele, já tohle úplně velký fanoušek nejsem,
0: já
1: protože
0: taky ne, no.
1: Jak si to přirovnala k těm kinder vajíčkům, tak taky kolikrát z toho nic nefunguje, takže
0: tak.
1: Podle mě je to dobře.
0: Já si taky myslím, že je to dobře, prostě máme v krvi tu potřebu mít doma každou vychytávku z reklamy na TikToku, si myslím většina z nás, i když právě víme, že ten přístroj, jak říká David, na čištění uší třeba za 30 korun nebude vůbec fungovat, že jo. Takže přátelé, kamarádi, jakou největší šílenost jste si kdy objednali vy? Napište nám to, ať se společně pobavíme na 777-937-777 a já vám posílám čáry, máry, abrakadabra, Lady Gaga právě teď.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Dnes je poslední šance podat daňové přiznání. Termín se týká lidí, kteří využili služeb daňového poradce nebo mají povinný audit. Do dnešního dne musí přiznání nejen podat, ale také zaplatit případnou daň. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Běžné termíny pro podání daňového přiznání skončily už na jaře. K mamografu ode dneška bez žádanky. Ženy se od dnešního dne mohou na preventivní vyšetření rakoviny prsu objednat přímo bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Změny se týkají i receptů. Praktičtí lékaři nově mohou předepisovat o 1200 léků víc než doposud. Ministerstvo zdravotnictví věří, že novinka zkrátí čekací doby u specialistů. Lidská práva i protidrogová politika mají nově na starosti ministerstva. Obě agendy od dnešního dne přestávají spadat pod úřad vlády. Nově si je rozdělili rezorty spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví. Vláda tvrdí, že změna přinese efektivnější fungování. Domácí i zahraniční odborníci ale varují, že rozdělení může oslabit koordinaci a roztříštit důležité agendy. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Taky Šluknov obléká město do street artu a má svoje první grafity. První umělecké kousky jsou na místě bývalého pivovaru a v Budyšínské ulici. Pro každé místo byl zvolený motiv, který je pro danou lokalitu typický. U trafostanice je to téma pivovarnictví s vazbou na historii šluknovských pivovarů. U opěrné zdi pak motiv nedalekého přejezdu. Na severu Čech bude dneska většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Místy se můžou vyskytnout i bouřky. Odpoledne pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty dneska mezi 21 až 24 stupni.
7: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
8: Krásné dobré ráno, 7:02, středa 1.7.2026. Je tu další hodinka, my jsme pořád s vámi z éteru Hit Rádia Lea s Davidem. Venku léto, prázdniny v plném proudu a ideální čas na takové ty malé i velké radosti, ne? Tak doufáme, že už máte úsměv na tváři. Léto, prázdniny v plném proudu a ideální čas na takové ty malé i velké radosti, ne? Tak doufáme, že už máte úsměv na tváři. A pokud ne, kamarádi,

0: 9 minutek po 7 posloucháte středeční snídaní šampionů s vámi, Lea. Pojďme se vrátit k tomu, jakou největší blbost jste si objednali z AliExpressu nebo Temu, kde vlastně od dnešního dne je poplatek za clo 73 korun za každý balíček. Těch zpráv od vás přišlo obrovské množství, díky za to. Třeba Davide, jo, tady Vítek ze Sokolova. Objednal jsem si dva notebooky, jeden za 435 korun. Omyl, přišly mi plastové obaly.
1: Tak to už se dá očekávat vzhledem k ceně teda.
0: Přesně tak, takže díky Vítku za zprávu.
1: Ale je pravda, že někdy tam jsou takové ceny, že si říkám, to snad ani není možný, a ono to opravdu možný je, že jako třeba masážní pistole za 150 korun, no. Dobře, no.
0: Nebo tady, ahoj, největší blbost, co jsem si koupila na Temu, byla asi připínací ofina. Přesně jak říká Lea, viděla jsem ji ve videích na YouTube, na Instagramu a vypadala hrozně dobře. No ale realita byla úplně mimo, odstávalo to do všech směrů, jiná barva, než jsem chtěla, no prostě úplně k ničemu, a to zapínání byla taky pěkná divočina. Alespoň jsme se doma zasmáli.
1: Jsem ani nevěděl, že existuje teda připínací ofina.
0: Existuje, já přesně vím, co myslí, protože jsem nad tím přemýšlela taky, ale neobjednala jsem si to. Nebo tady, posluchač Petr, objednal jsem si z AliExpressu držák na mobil do auta. Přišel mi tak malý, že udrží maximálně žvíkač. A nebo tady Lenka, koupila jsem si chytrý robotický vysavač a nejchytřejší na něm bylo to, že se hned schoval pod gauč a už nevylezl.
1: Ty elektroniku bych si teda z Číny nalézl takhle v balíčku.
0: Taky ne. Tady ještě, ježiš, těch zpráv přišlo fakt strašně moc. Objednal jsem si zázračný organizér do kuchyně. Teď organizuje hlavně sám sebe někde v kuplíku. Každopádně, přátelé, díky za vaše zprávy. My pokračujeme dál, jdeme hrát Linkiny. The Emptiness Machine. Hezké dobré ráno.

0: Co nemusíte udělat dnes, odložte na pozítří, ať máte zítra volno. Přátelé, kamarádi, přiznejme si to, chorobní odkládání úkolů prostě vládne, o tom žádná. Průměrný člověk prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a taky takových těch jiných povinností. A celkem tak strávíme během života v průměru neuvěřitelné, teď se podržte, 3 roky. Nevím, proč bychom si ale tohle měli vyčítat na druhou stranu. Co si myslíš, Davide?
1: Hele, já jsem na tohle téma měl připravený takový for, ale nechám ho na pozítří.
0: Dobře, takže lepší v životě 3 roky prozevlovat, než prostě propracovat, ne? Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Jsme mladí a neklidní.
9: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
11: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
15: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
16: Vraťme čas alespoň na jeden den.
15: Do Třebíjlic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
16: Legendy v Třebíjlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
15: Velká 90ková show.
16: Letní atmosféra.
15: Rodinná piknik zóna.
16: A program pro děti.
15: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
16: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíjlice.
15: Více na legendy v Třebíjlicích.cz.
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
18: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře dnes potkáte na Semilsku, kde pracují přímo na hlavním průtahu k Tovou. Blokují pravý jízdní pruh, takže se tam při projíždění můžete krátce zdržet, tak s tím počítejte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Krásné dobré ráno, pomalu, ale jistě cítím v kostech, že se blíží rychlá pětka, takže můžete nám klidně začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, ale teď si dáme ještě ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Fotbalové finále nebude jen o sportu, ale i o velké hudební show. Před rozhodujícím zápasem 19. července na stadionu MetLife vystoupí Robbie Williams. Už dříve pořadatelé potvrdili také účast Shakiry, Madony nebo skupiny BTS. Majitele psů čeká nová povinnost centrální evidence zvířat. Od dneška se psi musí postupně zapisovat do registru, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Štěňata potom musí být označena čipem a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Po krátkém ochlazení se do Česka mohou vrátit tropy. První červencové dny sice přinesou teploty kolem běžných hodnot, už od druhého týdne se ale má znovu oteplovat. Dlouhodobé výhledy navíc naznačují, že druhá polovina měsíce by mohla být teplejší a suší než obvykle.
0: Ježiši Maria, nestraš nás, takže přátelé, největší čas nakoupit ty klimatizace a vybavit se.
2: Je to tak, ale je to všechno otázka úhlu pohledu, jo. Když se tady koukám na předpověď a říkám si, zítra bude 27, tak si říkám, to je příjemný.
0: Ano.
2: Přitom ještě před rokem nebo před půl rokem, před měsícem by si říkal 27, to umřeme, ale teď po těch 40 si řekneš vlastně docela příjemný ochlazení.
0: Naprosto souhlasím a dneska má být takhle, tak jak vlastně vidíme ráno, takže prosím vás, vyvětrejte si doma, protáhněte, udělejte ty průvany, ať je vám prostě dobře a připravíme se společně na ta vedra. Rychlá pětka, pište, chci soutěžit.

0: je to tady. Rychlá pětka, 2 čtyřdenní vstupenky na festival Kalerosof Ostrava od Allegro čekají na někoho z vás. Rychlá pětka. Já už teď vím, že máme na telefonu posluchačku Sabču. Hezké dobré ráno, Sabi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, odkud voláme, prozraď nám.
1: Voláme z Brna.
0: Voláme z Brna, tak to máš kousek do Ostravy.
1: Jo, to je právě dobrý.
0: S kým bys si vyrazila na festiák?
1: Já bych vzala určitě přítele.
0: Skvělý, tak prosím tě, jestli jsi připravená, nádech, výdech, tak jdeme na to.
1: Ano.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Sabčo, jaký rok bude přesně za půl roku?
1: 2027.
0: A den?
1: Jo, za půl roku to bude 1.
0: No, pojď. Prvního první, my jsme chtěli rok, ale ano, jo. Prvního první. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Výborně, už jsi tam byla?
1: Ne, byla jsem v Benátkách.
0: Je krásný, doporučuju. Pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval mravenec, který randil s Beruškou?
1: Sarda.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jdou dneska děti do školy?
1: Ne, dneska jsou prázdniny oficiálně.
0: Ano, no a poslední otázka. Co si namažu na chleba?
1: Máslo.
0: Výborně! Ty dostáváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Kalerosof Ostrava od Allegro, což je vlastně nejznámější nákupní platforma v Polsku. Výrobky ze všech klíčových kategorií se zaměřením na maximální pohodlí při nakupování, včetně bezplatného doručení v rámci placené služby Allegro Smart. Máš radost?
1: Mám moc, vezmu ještě i rodiče. Tam
0: no
1: mě,
0: tak
1: wow.
0: Skvělý, ježišmarja, my tak rádi děláme vždycky radost vám, našim posluchačům. Vydrž na telefonu a měj se krásně.
1: Ahoj, děkuji.
0: Ahoj, to je nadšení a radosti. A nebojte, přátelé, zítra budeme rozdávat další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte středeční snídaní šampionů, Hit Radio stále s vámi, taky Lea s Davidem, tak doufáme, že máte hezké ráno, dobrou náladu a třeba někdo z vás i kávu po ruce nebo nějaký dobrý čajíček. My jsme tady s vámi, jdeme si společně užít další krásnou část toho ranního středečního dne s datem 1.7. Za chviličku Zara Larsson, mrkneme taky na cesty a dokonce dorazí i Teddy Swims, který je součástí Colors of Ostrava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
6: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
7: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě teď ráno došlo na Chomutovsku. Dávejte si tam pozor na příjezdovce do Račetic směrem od Kadaně, kde se srazily dvě dodávky. Teď blokují jeden jízdní pruh.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Gone, David Guetta, tedy svým Stones and I. Tahle hudební trojice se hodně povedla. 7 hodin 51 minutek a já tady pro vás mám příběh, který napsal sám život. A teď nevím, jestli ho vlastně obdivovat, anebo být v šoku, protože plzeňští strážníci zastavili seniora v Borské ulici původně kvůli nezapnutému pásu. Jenže 86-letý řidič hlídce s naprostým klidem oznámil, že řidičák nemá a nikdy v životě ho nevlastnil. Tomu říkám fakt respekt, palec nahoru. Pokud zvládneš jezdit 60 let bez papíru, ty bláho, a nespůsobit nehodu. Přátelé, zasloužíme si ten řidičák dostat čestně a zdarma jako dárek k 90. To je fakt obdivuhodný. Teď už Dance with Somebody. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pro majitele psů začíná nová povinnost. Ode dneška musí své psy registrovat do centrální evidence. Zvíře ale není nutné zapisovat hned, stačí to při běžné návštěvě veterináře nebo nejpozději při očkování proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, výši si určí jednotlivé veterinární ordinace. Nově také musí být štěňata očipována a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Živnostníkům se snižují odvody. Od července budou OSVČ platit sociální pojistné z nižšího základu než v prvním pololetí. Ten se vrací ze 40 na loňských 35% průměrné hrubé mzdy. Změna navíc platit zpětně od začátku roku. Živnostníci tak budou moct požádat o vrácení části už zaplacených záloh. Zatýrání lidí i zvířat mohou hrozit přísnější tresty. Sněmovna podpořila novelu, která zpřísňuje postih za domácí násilí i týrání zvířat. Minimální trest vězení by se zvýšil ze současných 6 měsíců na 1 rok. Horní hranice trestů se ale měnit nebude. Pokud novela projde, platit by měla od ledna příštího roku. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Most získal ocenění Vzdělané město. Ocenění je výsledkem aktivního zapojení volených zástupců města, úředníků i dalších zaměstnanců magistrátu do vzdělávacích akcí, workshopů a webinářů pořádaných Svazem měst a obcí České republiky. Soutěž hodnotí především aktivitu a zájem samospráv o další vzdělávání a sdílení zkušeností. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Bude zataženo a bude pršet. Místy se můžou vyskytnout i bouřky. Odpoledne ubývání deště a večer i oblačnosti.
6: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
7: Dvě minutky po osmé, krásné, dobré středeční ráno, je 1. července, začíná nám taková ta nová kapitola léta. Lea s Davidem jsou stále s vámi, máme před sebou poslední společnou hodinku, tak si pojďme pořádně užít s dobrou muzikou, pohodou a třeba i s takovou tou myšlenkou, že půlka roku už je za námi. Teď už se laví a Khaled, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté, hezké dobré ráno, 8 hodin, 9 minut k tomu, pojďme se společně pobavit a zavzpomínat, pokud jste taky tak trošku kdysi naletěli vašim rodičům, že třeba škvor v noci zaleze do vašeho ucha a prokousne vám ušní bubínek, že se normálně chce smát, nebo že když nás bodne sršeň, tak umřeme, případně, že do vody nesmíme všichni najednou, aby prostě někdo hlídal ten ručník, že jo?
1: Tak mě můj strýda nakecal, že nemám vyhazovat odpadky ve vlaku, protože ty se z toho koše potom dají vydat jenom tak, že otočíte ten vlak vzhůru nohama a zatřezete si. Takže od té doby já pokaždý, když dneska vyhazuju věci ve vlaku, tak si tady na tu hlášku mýho strýdy vzpomenu a vyhodím to venku.
0: Ježiš, to je skvělý, to slyším teď úplně poprvé. Já jsem teda věřila hodně tomu, že když spolknu žvíkačku, tak se mi slepí střeva a půjdu na operaci.
1: Jasně, nebo když rozbijete vajíčko a uděláte si ho třeba na pánvi a zbyde tam kousek té skořápky, takže vám zaskočit a můžete taky umřít. Takže takovéhle blbosti si prostě z dětství pamatujeme, no.
0: Je pravda, že my tyhle rady si předáváme z generace na generaci, léto co léto, tak prosím vás, přátelé, naši milí kamarádi, posluchači, jakým pitomostem jste věřili vy? Napište nám to na 777 937 777. Teď jsem si ještě vlastně vzpomněla, že mi babička říkávala, Leonko, je hodně mrkve, že budu lépe vidět. Tak pište, těšíme se na vaše zprávy.

0: fajn.
1: 9:45, hezké dobré ráno, posloucháte středeční snídaní šampionů a my tady řešíme mýty kolem léta, které nám dostávali do hlavy rodiče a nemůžeme se jich zbavit. Těch zpráv přišlo zase obrovské množství, děkujeme hrozně moc, píše tady Péťa, že když spolknu pecku od melounu nebo třešně, vyroste mi v břiše strom a větve mi polezou z pusy. Celý léto jsem pak nespala a čekala, kdy začnu pučet.
2: Tak to je taková ta klasika.
1: Jo, jo, nebo tady Lucka, že když budu dělat ksichty a zrovna odbije půlnoc nebo zafouká vítr, tak mi ten obličej už navždy zůstane skřivený. Do 12 jsem radši ani nemrkala.
2: Tak to jsem ještě neslyšel, teda dám na to pozor.
1: Ukaž, jaký děláš v obličej, směješ se, to by ti mohlo zůstat na pořád. Nebo tady taky píše Lenka, když budeš jíst syrový těsto na buchty, dostaneš červy. Pekla jsem s babičkou a představovala si, jak mi v žaludku rotuje armáda žít. Nebo tady dokonce Jura píše, taxikář, s tím hlídáním ručníku to dělám doteď, máme to v DNA, prostě z rodiny na koupáku vždycky někdo musí sedět na dece jako ostraha věznice a hlídat propocený triko z tržnice. Ježíš, to je tak skvělý se vrátit takhle zpátky do minulosti a kolik vlastně pravdy na tom bylo a my jsme tomu skutečně věřili. Jako neskutečný. Tady píše ještě Květinka, jo, když se napiju na třešně body, tak mi v břiše explodujou, zkazí se a já umřu v hrozných křečích. Přitom kombinace třešně a kofola je nejvíc.
2: Ale myslím si, že zrovna pít vodu po třešních se nedoporučuje, jakože opravdu se člověk udělá blbě, ne že by přímo explodoval, ale...
1: Skončí na to ale tak. Každopádně, přátelé, pište klidně dál, protože těch SMSek je tady spousta a my se tady nad tím jenom krásně usmíváme. Hezké dobré ráno, mrknem na cesty.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Liberecku. Velký pozor si právě teď dávejte v Raspenavě ve Fučíkově ulici, kde osobní auto narazilo do viaduktu. Pokud ještě můžete, raději to vemte objížďkou.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Ray Dalton, takhle chutná středeční vysílání z éteru Hitrádia, snídaně šampionů. Půl devátá je tady, tak je takový ten správný čas dát si ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Slovensko zažilo nejteplejší den ve své historii. Na jihu země v Kamenici nad Hronom naměřili meteorologové 41,3 stupně Celsia. Padl tak nový absolutní teplotní rekord od začátku měření na slovenském území. Ministr kultury Otto Klempíř dorazí na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Potvrdil to organizátorům týden poté, co ho diváci vypískali na folklorním festivalu ve Strážnici. Jeho účast na jedné z největších kulturních akcí v Česku tak bude bedlivě sledována.
0: No, já teď tak přemýšlím, jestli je dobře, jestli tam vůbec pojede.
2: Pořadatelé Colors of Ostrava přiznávají, že přivážet světové hvězdy je stále složitější. Festival chce dát zdál zůstávat progresivní a objevný, zároveň ale čelí prudkému růstu nákladů. Honoráře pro umělce se podle organizátorů za posledních 6 let zhruba strojnásobily.
0: No, holdou ty ceny nahoru úplně všude.
2: No, my furt prskáme, jak ty lístky jsou dražší a dražší, ale ty organizátoři asi opravdu nemají co s tím úplně dělat, no.
0: Tak bychom si takovou malou ochutnávku z Colorsů mohli dát teď, 21 Pilots.
2: Zadarmo.
0: Tak jo, jdeme na to.

0: 8 hodin 42 minutek, Sash a Stay, bože, jak já miluju devadesátky. A pokud jste stejní hudební nadšenci a fanouškové, tak nezapomeňte poslouchat naše Hit Radio 90 v davu nebo přes aplikaci Radia.cz a nebo taky přes webové stránky. No a já tady pro vás mám terapii venkem z For Camping. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení For Camping vyhlásili a ordinují terapii venkem. Vy už to někteří znáte, kdo neznáte, tak připomenu. Napište nám vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. Tento týden chceme historky na téma nejlepší výlet, bacha, v nejhorším počasí. Hrajeme o poukaz na nákup produktu značky Saleva v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. No a na konci týdne, což znamená v pátek, vybereme ten nej. Jehož autor vyhraje, takže pište nám na web hitradio.cz, jako to udělala třeba posluchačka Péťa. Takže dnešní příběh zní: jeli jsme s přítelem z města v lehkém oblečení do mých milovaných Krušných hor. Když jsme se blížili k Červené jámě, začal se zvedat vítr a během chvilky přišla taková průtrž mračen, že tomu přítel ani nechtěl věřit. Pršelo tak, jako bychom stáli pod sprchou, foukal strašidelný vítr a přidali se ještě kroupy. Zpátky to bylo asi 5 kilometrů, schovat se nebylo kam a aby toho nebylo málo, uklouzla jsem a můj kotník se zdvojnásobil na velikánský objem a tak mě v tomto až hororovém počasí přítel poponášel až k babičině chaloupce, aby nám to uteklo a nemysleli na to, co se děje. Zpívali jsme si, tedy spíše křičeli, abychom se slyšeli. Zpívali jsme všechno, Michala Davida, Lucii, Nedvědy, dokonce i Jacksona. Když jsme dorazili, babička doslova spráskla ruce, kotník byl naštěstí pouze podvrknutý, přítel si namohl záda, oba jsme byli bez hlasu, ale byl to jeden z nejhezčích výletů, z nezapomenutelných zážitků v mém životě a kdykoliv procházím tato místa, vzpomenu si na to. Ono je totiž nejdůležitější, s kým na výletě jste, než to, jaké je počasí. Peťulko, krásný příběh, děkujeme. A vy, přátelé, kdo jste nám ještě neposlal svůj příběh, tak honem, honem, hitradio.cz a třeba to budeš právě ty, koho v pátek vylosujeme.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio.

Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji vám za krásné ráno, středeční 1.7.2026. Užíváme si léto naplno. Doufejme, že dneska bude krásně, že se zhluboka nadechneme, provětráme ty naše domácnosti od těch veder. Tak prosím vás, pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hitrádia a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 6. hodiny ranní. A mějte krásný a báječný den. Ode mě ještě Ina a hot. No, to se hodí, že, k tomu počasí. Každopádně prostě dneska si užívejte všeho, dělejte všechno s dobrou náladou a poslouchejte Hitrádio. Čau.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: A pojďme se podívat na silnice, jak to jezdí. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Mělnicku v Kostelci nad Labem v Neratovické ulici. Máme dopravní nehodu autobusu, tak dávejte pozor. A pokud byste i vy věděli o čemkoliv na silnicích, co komplikuje provoz, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v Dabu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili včera večer na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dalších 5 nezletilých dopravili záchranáři ve stabilizovaném stavu taky do nemocnice. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejevovou. Druhé kolo na londýnské trávě čeká taky Karolínu Muchovou a v českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou.
1: Fotbalový servis.
6: Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Postup slaví i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Dalším osmifinalistou je pak Francie, která si poradila v úvodním vyřazovacím kole se Švédskem 3-0.
7: Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
0: Pojďme se taky podívat na počasí. Vidíte sami, na většině území zataženo. Taky přehánky nebo déšť, jako třeba teď Ústí nad Labem, místy bouřky, večer ubývání oblačnosti i samozřejmě srážek a teploty dnes budou hodně příjemný. Nikdy bych neřekl, že z toho bude radost. Déšť a teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Pojďme na to, startuje právě teď dopolední vysílání. S vámi Dan Rakacký, přeju krásné dopoledne, hezkou středu a dnes vám dám tip, jak se zadarmo skvěle nadlábnout, nebo se dozvíte, kdy se vrátí tropy a zda vůbec, anebo jak si získat vybavení na vaši dovolenou za 7000 korun. To všechno tady dopoledne a taky hity Pink, Neil Diamond a teď Skrip a Velájem. Krásnou středu.

Tohle je prostě jistota. Pink a její Beautiful Trauma. Krásný traumata, ano, ty můžem prožívat o prázdninách, protože dneska se to láme. Ano, dneska začíná nový měsíc, je tu středa, první červenec a jsou tady prázdniny. Ty jsou na začátku, ale přesně vím, že takhle lusknu a řeknu, je září a prázdniny skončily. Ono to utíká strašně rychle. Hele, nebudem to kazit tím, že to rychle utíká. Pojďme zpátky na začátek. Já myslím, že ani nikomu z nás nevadí, že ty prázdniny odstartovaly tím počasím, jaký venku je. Teď Ústí nad Labem mle jako z konve, je zataženo pod mrakem a není úplně teplo, ale jsme rádi. Po těch tropech si myslím, že to každému přišlo vhod, hlavně teda zahrádkářům. Já sám jsem rád, že nemusím dneska jít zalejt kytky, protože hezky zaprší, ale ono, to léto, ono se vrátí. Já vám to dneska ještě prozradím, nebojte se, všechno se dozvíte. A jedna věc, který jsem si všiml taky dneska ráno, že zmizely děti. Normálně, klasicky, nejsou. Jedu a když vidím ty zastávky na autobus, je to prázdný, děti nejsou, je to jasný, protože prázdniny, ale zase naopak, vydám vám večer, po 9. hodině všude lítají po sídlištích, na ulicích, tak se to otočilo. Místo, aby děti byly ráno, jsou až večer. No a další věc, která tady je, že vás čekají 2 měsíce, kdy si užijete spoustu krásných chvil u vody, na dovolený, v zahraničí, což vám samozřejmě přeju, aby to všechno bylo dobrý. A pokud máte trošku jako splín z toho, že ty děti 2 měsíce nic dělat nebudou a budou se jenom flákat a užívat si, zaprvé mají na to nárok, makali ve škole, ale mám pro vás dobrou zprávu, která se stane už příští týden, protože příští týden budeme mít jenom 4denní pracovní týden, jelikož pondělí bude volné, budeme mít významné výročí svátek upálení mistra Jana Husa a bude se pracovat až od úterka. Takže taková, já vím, že to je malá náplast na to, že vůči 2 měsícům prázdnin u dětí a jeden den volna takhle pondělí, že se to jako nedá vyrovnat, ale jak se říká, aspoň něco. Nemusí pršet, hlavně když kape.

0: Roztančená Jennifer Lopez, tomu Pitbull, Dance Again, za chvíli Linkin Park nebo Demi Lovato, Let It Go, s vámi Hitrádio Nord Music, krásnou středu přeje Dan. A kromě toho, že dneska odstartoval měsíc červenec, tak taky dneska začala platit nová daň na zásilky z Číny. Ale to není všechno, přátelé. Přijde brzo ještě nová daň, která zásilky z Číny ještě víc podraží. O co se jedná, už řeknu za chviličku, tak vydržte, jsme Hitrádio Nord Music.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
9: Hit Radio.
10: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
10: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

na Hitrádu Nord Music. Všem krásnou středu přeje Dan a dneska se to stalo. Dneska nastal ten den D, o kterém se mluvilo. Ode dneška už se nevyplatí nakupovat věci v Číně, protože máme to tady. Konec levných zásilek v Čechách. Ano, je to tak, od dnešního dne začala platit nová daň, která postihla právě zásilky z Číny, co se týká Temu a Shainu a ostatních čínských e-shopů. A je to tak, že na každý kus v tom balíčku bude uvalena daň 3 eura. Ale týká se to, je to trošku komplikovanější, týká se to na různé druhy zboží, to znamená, jenom to zkusím rychle vysvětlit, pokud si koupíte dva kryty na telefon, tak zaplatíte pouze 3 eura. Pokud si ale koupíte kryt a nabíječku, tak za každou tuhle položku dostanete daň 3 eura. Takže ta daň je na každou položku v balíku jiného druhu, ne na celý balík, jak si každý myslel, že se objedná hromadu velký balík a zaplatí 3 Ečka a je to. Není to tak, je to na každou položku v balíku je daň 3 eura. A to není všechno, protože na podzim se chystá ještě jedna daň na čínské zásilky a to je takzvaná manipulační daň. Je to proto, že těch zásilek chodí prý strašná spousta, celníci s tím mají velkou práci, tak i to chtějí jako zohlednit v té ceně. Nevím, jestli ty prachy půjdou celníkům, ale prostě napálí další daň a ta by měla být 2 eura, ještě se o tom jedná, ale i tak zase další 2 eura. Ty 3 Ečka, to je zhruba 75 korun, takže jasný, že ty zásilky, které jste objednávali třeba kryty za 20 nebo za 30, to už se moc neplatí, protože samotná daň bude dražší než cena toho krytu nebo toho, co si právě budete objednávat. Takže máme tady nový film. Pamatujete si určitě, jak utopit doktora Mráčka a ne konec vodníků v Čechách, tak teď bych to udělal tak, že jak nenakupovat v Číně a ne konec levných zásilek v Čechách.

0: na Hitrádu Not Music, Závan, Starý melodie v novém Hávu, Cyril, Stumbling In. A teď dobrá zpráva pro vás, protože startuje čas dovolených, výletů, tak my vám dáváme možnost, abyste si vyhráli vybavení pro svoji dovolenou, výlet či cestování v hodnotě 7000 od 4Camping. Stačí pouze skočit na náš web hitradio.nordmusic.cz a tam nám napsat svůj příběh o nejlepším výletě v tom nejhorším počasí. A jakmile to uděláte, tak hrajete o značkové outdoorové vybavení v hodnotě 7000 korun. Takže pokud něco takového máte, hned teď nebo až za chvilku, udějte si čas, skočte na hitradio.nordmusic.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio North Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: 9.58, posloucháte Hit Radio Nord Music a je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. A pozor, Mostě, Moskevská ulice, máme tady nehodu osobního auta s chodcem, na místě jsou záchranáři, tak počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu
3: Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou taky nově předepisovat o 1200 léků víc. Dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. Ode dneška začíná platit nová povinnost pro pejskaře. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého věrného přítele registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
7: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska, postihne ale hlavně ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců. Za každý doručený výrobek se budou platit 3 eura. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na Instagramu.
9: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
0: Na severu Čech většinou zataženo, na celém území kraje přeháňky nebo déšť, místy je bouřky, večer teda umývání oblačnosti i srážek. Teploty dnes 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Ano, s vámi Hit Radio Nord Music, krásné dopoledne přeje Dan a už za chvíli poradím, jak se můžete zadarmo nadlábnout. Buďte u toho i vy.

0: a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí a já že tě milujem.
0: Víc než cokoliv, tak zbylo nám ticho zavřených dveřích.

To byl Axwell, taky Ingrosso, teď na Hitrádu Nord Music. A možná vám 10 hodin 13 minut začalo pučet z břiše, nebo jste si zapomněli vzít do práce svačinu, tak teď to bude o jídle, proto pozorně poslouchejte, tohle vás bude zajímat. Pokud hledáte pravou chuť Itálie přímo v centru Ústí nad Labem, tak pozor, na Lidické náměstí otevřelo nové bistro na Lidickém. Každý všední den od 8 ráno tady startují parádní snídaně, jako turecká vejce nebo třeba avokádové toasty. Přes den vás dostanou autentické italské těstoviny, které doplňují poctivé domácí zákusky. K tomu si můžete dát skvělý prosecco nebo italská vína či míchané drinky na letní zahrádce. No a pokud nestíháte a nemůžete se zastavit osobně, tak samozřejmě i rozvážej jídlo na dovážku, to si najdete a můžete si to nechat přivést. A teď pozor, to důležitý, proč to všechno říkám, no protože vy si to můžete vyzkoušet zadarmo, jelikož můžete na našem Instagramu hitradio_nordmusic získat celý červenec poukázky v hodnotě 1000 korun právě do bistra na Lidickém. Stačí se zapojit do soutěže. Tak jestli chcete ochutnat pravou chuť Itálie a to, jak chutná nové bistro na Lidickém, tak teď hned skočte na náš Instagram hitradio_nordmusic a dejte si soutěž o voucher v hodnotě 1000 korun. Držím palce.

0: 10.24. Středa, dneska startujeme první měsíc, teda první měsíc, první den měsíce července. Naughty Boy, Sam Smith, la la la la. A Sam Smith, v případě jméno Smith, je v Anglii běžný, jako třeba asi u nás Novák, protože, bych to řekl takhle, Smith střídá Smitha, za malou chvíli tady nebude Sam Smith, ale Miles Smith a jeho pecka Nice to meet you. A zase hit jak blázen. Už za chvíli na Hit Radio Not Music.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesl, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Hitrádio Nord Music ve středu 1. července. To byly Like It křídla, za chvíli Kato, John a taky Lady Gaga a Leandro, ale teď pojďme na počasí, protože pojďme si říct upřímně, všichni jsme si oddechli. Normálně by se nadávali, že prší, že je pod mrakem, nesvítí slunce, ale teď to přišlo vhod, protože po těch pařácích a rekordech, co padaly minulý týden, si od toho sluníčka je potřeba trošku odpočinout. No a protože jsme na startu nového měsíce, tak každýho zajímá určitě, jak teda bude, protože víme to, všichni startujou dovolený, chystáme se někam každej, pod stán, na dovču, někam na zájezd, na výlet, tak jak to bude, no. První týden tohoto měsíce, to znamená teď, současná doba, tak ty teploty se vrátí k tomu, na co jsme zvyklí. Okolo 25 stupňů Celsia, jsem tam sprchne a tak dále, prostě takový klasický český léto, jenže tropy se vrátí, přátelé. Vrátí se a asi to nebude opět příjemné, protože tam, kde červen skončil, může červenec navázat, protože by se mělo opět příští týden začít oteplovat a má být taky víc sucho, tak užívejte ten déšť a to teplo, co je teďkom, protože s tím bude brzy konec a je docela možný, že ke konci července budeme opět přepisovat rekordy, přátelé. A to ještě nezačal srpen.

0: Staccato a John, Turn the Lights Off. A tohle je důkaz toho, jakou sílu mají dnes sociální sítě, protože tahle písnička je stará 15 let. 15 let o ní nikdo nevěděl, nikdo se o ní nezajímal, nikdo si ji nevšímal. A teprve díky sociálním sítím, kdy tu písničku někdo použil do Reelska, se to stalo velkým hitem a najednou boom, je to tady a hraje se to. Jo, takže 15 let tahle písnička čekala na to, než se začne hrát. Vy posloucháte Hitrádio Not Music, krásný dopoledne přeje Dan a to je důkaz toho, že všechno má svůj čas a na všechno jednou dojde. Za malou chvíli vás čekají Benson Boone, Loreen anebo Coldplay. Tak se užijte, hrajeme vám pro lepší náladu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomeňte. Minutelně krásný.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Naprosto úžasný One Republic. Stop and Stare, za chvíli Dermot Kennedy, Calvin Harris, Ellie Goulding anebo Pharrell Williams. Bude tady 11. hodina, to znamená, že se teď podíváme na silnice. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, v Ústí nad Labem, v Bílinské ulici, u křižovatky s ulicí Malá Hradební, poblíž autobusové zastávky, tak tam havarovalo osobní auto do zdi, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Ode dneška se mění pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kuvanda.
7: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
6: Kromě toho se bude ještě nad rámec vypočítávat daň z přidané hodnoty. Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost EU, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU. To začíná právě dnes. Irové přebírají mandát od Kypřanů a v mnohém na ně navazují. Návrat tenisové legendy Siríny Williamsové do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Ve Wimbledonu se představí ještě ve 4hře se starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu.
8: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Pojďme se podívat na počasí. Na severu Čech většinou zataženo, na celém území kraje taky přehánky nebo déšť. Místy je bouřky, večer ubývání jak srážek, tak i oblačnosti a teploty dneska hodně příjemný. 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Krásný dopoledne přeje Dan a představte si, do Teplic možná přijede Dr. House. Vážně, nekecám, už za chvíli řeknu víc.

Pokud máte možnost, dejte někomu polibek dneska, udělá to radost. O tom zpíval Dermon Kennedy právě teď, Kiss Me na hitrádu Nord Music, která jsou v středu přejedan. A už jsem o tom mluvil. Dr. House možná bude v Teplicích. Jak je to možný? Tak vysvětlím to hned. Je to o tom, že v Teplickém Krušnohorském divadle by se měla natáčet část zahraničního špionážního filmu. O těch detailech se zatím hodně mlčí, ale jeden se objevil. Za projektem stojí jméno herce Haga Lauriho. Vy ho znáte jako doktora House. Jací další herci se v Teplicích objeví, to ještě není známo. Ale nějaký se tam určitě objeví. Jistý však je to, že lázeňské město Teplice se na chvíli stane součástí velké mezinárodní produkce. Mě tak napadá, že mezi tím by si mohl doktor House třeba odskočit do nemocnice v Ústí, v Mostě, v Teplicích a začít tam ordinovat. Myslím si, že to byl slušný poprask.

0: Pomínka na starou dobrou Luci, k tomu ještě Lenka Dusilová, jejich sen, prostě stíně dnů a snů se k obratníkům stáčí. 11.25 s vámi Hit Rádio Nord Music, krásný dopoledne a venku zapršelo a už se dějou problémy, hlavně na silnicích, pozor, Most Litvínov, tak u záloží, u chemičky se vlivem deště na silnici vytvořila obrovská kaluž, taková laguna, asi známe všichni, je to na výjezdu za zastávkou, tak opatrně tam jsou tam teď hasiči, kteří odčerpávají tu vodu, protože je fakt nepříjemný do toho vítnout to, místo toho, abyste jeli, tak plavete. Tak bacha na to, záluží u chemičky, velká louže na silnici, pracuje se na jejím odstranění, tak nohu z plynu opatrně. Všem šťastnou cestu s Hit Rádiem Nord Music.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost? Naše skla.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Rachel Patton, Fight Song. Půl dvanáctý, 3 minuty, posloucháte Hit Radio North Music, s vámi je Dan a znám jedno místo, kde to žije, kde to jede neskuteční bomby a je to super a vy byste tam měli být taky. Zajímá vás, kde je to místo? Prozradím, je to náš Instagram Hit Radio North Music a kdo se podívá a začne sledovat, neprohloupí. Asi víte, to je známý, už jsem to říkal několikrát, že jsme o ten svůj starý Instagram přišli, máme nový, takže jsme rozjeli novou etapu a už jenom 4 sledující nás dělí od první tisícovky. Ano, už jenom 4 sledující a budeme mít zase 1000 a pak 2 a 3 a 4 až tak dále, až vás tam bude strašně moc, tak pokud teď máte chvilku čas, skočte na náš Instagram Hit Radio podtržítko North Music a dejte sledovat a třeba právě vy budete ten 1000. A kromě toho, když už tam teda půjdete, tak jenom kvůli tomu, abyste dali sledovat, tak můžete ještě naskočit do soutěže o rodinnou stupenku do zooparku v Zelčíně. Vyhodnocovat se to bude dneska, takže máte ještě šanci podívat se, zadáč s celou rodinou do kontaktní zoo Park Zelčín je naprosto úžasný. A nebo se ještě můžete taky zapojit do soutěže, kde vám rozdáváme 1000 korun na jídlo v novém bistru na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. No a kromě těch soutěží taky se můžete podívat na vtipná videa, pohledy do zákulisí rádia a taky tam najdete spoustu užitečných informací. Prostě to místo, kde to žije, je jasný. Instagram Hit Radio North Music. Já jsem zvědavý, jak se tam teď podívám, jestli tam už půjde ta tisícovka, protože 4 sledující je strašně málo a to myslím si, že dáme teďkon. Takže pokud máte teď čas, hned skočte na náš Instagram Hit Radio podtržítko North Music, dejte sledovat a my vám za to moc děkujeme a máte tam za to skvělý odměny. Tak si je užijte.

0: je dobrá nálada a pohoda. Mark Ambor, Belong Together. Posloucháte Hit Radio Not Music a protože se blíží 12. hodina, bude za chvíli 11:45, tak to je pro mě dneska tady finále. Za chvíli vás čekají srdcovky, taky odpoledne naše odpolední show padla, Kamil se na vás těší. No a já jsem se taky dozvěděl, že dneska je takový mezinárodní den vtipu, ale neoficiální, ale slaví se to a je to o vtipech normální, jako jakýkoliv. Sprostý, normální, slušný, trapný, prostě každý vtip má dneska svátek, můžete i vy někomu říct a já tady pro vás nemám úplně vtip, ale je to hádanka z ranku takových těch trapnějších, ale je to možná taková hezká tečka na dnešní vysílání. Jestli pak víte, co se dejí na baru, když přijdou madrace, kapr a kůň, přijdou jmen do baru. Tak madrace si dá kosmomolitan, kapr si dá caprisone, a kůň, ten si dá kůňak. Mějte se hezky, zítra 9, čau.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak naviděnou na hudbě na vinicích.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90 vládly světu?
1: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
1: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká 90ková show.
1: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
1: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
1: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na Legendy v Třebíblicích.cz.
5: Užijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
8: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Ústí nad Labem v Bílinské ulici u křižovatky s ulicí Malá Hradební narazil osobák do zdi. Blokovaný je jeden pruh, počítejte se zdržením. A v Ústí zůstaneme na nájezdu na Mariánský most směrem na Mariánskou skálu. Se srazily dva osobáky, projedete s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Mění se pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Od dneška končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
9: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
8: Odborníci očekávají, že velké obchodní platformy kvůli tomu přesunou své sklady do Evropské unie. Ode dneška si u své zdravotní pojišťovny zkontrolujeme, jestli jsme za zubní výplň zaplatili správnou cenu i s odečteným příspěvkem. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem změny je zákaz amalgámových plomb, který platí ode dneška. No a návrat tenisové legendy Seriny Williams na Wimbledon skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Na trávě v All England Clubu nastoupí ještě v deblu, a to ze starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Vesnicí roku Ústeckého kraje se stalo Blatno. Porotci ocenili mimořádně silnou komunitu obyvatel, která se aktivně podílí na životě obce. Obyvatelé společně pečují o krajinu, obnovují drobné sakrální památky, podporují kulturní tradice a vytvářejí pestrý společenský život. Významnou roli zde hraje také dobrovolnictví.
10: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: V Litvínově je 19 stupňů, v Ústí 18 a v Jiříkově 17. Odpoledne bude na severu Čech zataženo s občasným deštěm, počítat musíme i s bouřkama.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne všem, s vámi dnes u srdcovek Kateřina Pechová. Doufám, že se těšíte. Naprosto fantastický songy. Ano, budeme se opět vracet v čase. Odstartujeme to společně s Willem Smithem a taky s legendární trilogií, kterou natočil Muže v černém, jste určitě viděli. No a to, co k tomu složil a zarepoval Will Smith, to asi taky znáte. Vracíme se do roku 1997. Tohle je naše první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio North Music.

0: Will Smith a Man in Black na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pokračujeme dál v naší krasojízdě, no a posuneme se trochu blíž současnosti. 23 let zpátky vyšel song Life for Rent. Napsala ho zpěvačka Dido, kterou určitě samozřejmě znáte. Mimochodem zajímavost o tomhle songu, ona ho napsala v podstatě v době, kdy se přestěhovala z Anglie do Ameriky a celý je to o tom jejím útěku, že jí začalo být nepříjemná ta pozornost novinářů a médií a tak. A tak se rozhodla zdrhnout, jo? Dává to v podstatě smysl, když jste slavný, může vám to být nepříjemný. A o tom je právě tenhle song, který mimochodem nese stejný název jako celý druhý studiový album. Další dnešní srdcovka, Dido.

0: Klasický poctivý Eurodance, ano, to Two Unlimited prostě umí. Rok 1993, co jste dělali? Pařili jste na něj?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pojďme teď ale trochu zvolnit. Další srdcovka je duet, který má za sebou skvělý příběh, protože Mark Almond přespíval song Gina Pitneyho. Jo, vzal si jeho song z roku 67 a řekl si, to bych si chtěl zaspívat. Tak si ho naspíval solovku na svůj nový album. No a Gene Pitney to slyšel a rozhodl se, že by si ho mohli vlastně naspívat spolu. A je moc dobře, že to udělali. Mark Almond a Gene Pitney, Something's Gotten a Hold of My Heart. Tak si to užijte.

0: Rok 2001.
1: Ič, ní, sám, ši.
0: Reperka Missy Elliott. A tenhle skvělý song Get You Freak On. Jako další dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song dokonce zazněl v rámci halftime show na Super Bowlu, což je pro všechny umělce obrovitánský úspěch. No a loni ho taky Rolling Stone časopis zařadil jako nejlepší song 21. století. Wow, to když zvládnete, tak už máte vystaráno, už nemusíte v podstatě vůbec nic. Vy ale ještě jednu věc musíte, nebo měli byste, nebo možná chcete. Máme totiž prostor pro ještě jednu srdcovku. A to je ta vaše. Ano, teď je ten čas. Pište na 777 937 777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jakou byste chtěli teď slyšet? Ať už proto, že vám zlepší náladu, nebo se k ní váže nějaká skvělá vzpomínka. Napište, jaký song to je a proč je to právě vaše srdcovka. Dáme si jednu tuhle srdcovku už za chvíli. Do té doby třeba Lost Frequencies nebo Linkin Park.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Tohle jsou Linkin Park v novém složení, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas dát si ještě jednu srdcovku, tu vaší. Dneska jsem vybrala zprávu od Zuzky, která píše, protože tam tak překrásně prší, tak by se nejvíc hodilo pustit si Purpurový déšť od nejlepšího zpěváka Prince. Je to moje největší a nejzamilovanější písnička, tak velice moc prosím o zahrátí. Takhle, pojďme si říct, že asi málo kdo nemá rád Prince. A taky naprosto legendární song Purple Rain. Takže pokud jste teď třeba taky jenom šťastný z toho, že prší, že se ochladil vzduch a že můžete normálně dýchat, tak tenhle song je pro vás všechny. Poslední dnešní srdcovka Prince a Purple Rain.

0: Luis Capaldi a Survive, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, protože i dneska budeme rozdávat. Po 14. hodině nás čeká ruleta. Jo, to je jasné, to znáte. No a i dneska jeden z vás získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Jo, prostě spousta zábavy v centru Prahy, atrakce, moderní technologie, taky zážitky, které vás vrátí do času, kdy bylo hraní tou nejdůležitější věcí na světě. Nudit se nebudete ani minutu, ať už je to jedinečný létající zážitek Fly Vista, cesta časem pomocí právě moderních technologií, spousta dalších atrakcí jak pro děti, teenagery, tak i dospělé. Takže ano, bavit se budete úplně všichni. Voucher na 5000 korun do zábavního centra My House of Fun je ve hře po 14. hodině. Buďte ready.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdarma.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Edvard Maja dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne těsně před 13. Za chvilku třeba Samfeld nebo Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na dálnici D8 na 46. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchané auto na krajnici. A na výjezdu ze Šluknova směrem na Rumburk se srazil osobák s nákladákem. Na místě jsou záchranné složky, silnice je průjezdná kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Hey, we are Imagine Dragons.
7: Hey, I'm Lady Gaga.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška mají pejskaři novou povinnost. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého psího mazlíčka registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
10: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
9: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna je součástí doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vláda nahradit služební zákon. Předlohu dostane teď k posouzení Senát. Mnichovské letiště přestalo dopoledne odbavovat cestující. Důvodem je varování před silnými bouřkami. Jak dlouho bude odbavování zastaveno, zatím jasné není. Podle webu Mnichovského a Pražského letiště byl zrušen jeden pár spojů mezi Bavorskou a Českou metropolí. Teď ještě pohled k nám.
1: Přívozy přes Labe na Litoměřicku dnes vyjíždějí do prázdninové sezóny. Labe na Litoměřicku křižují 4 pravidelné přívozy. Přívozem se tak můžete svést mezi Lovosicemi a Píšťany, malými a velkými žernosekami, Nučničkami a Nučnicemi a v podobě pravidelné turistické linky taky mezi Litoměřicemi a Terezínem.
11: Juu, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 17 až 21. Čeká nás zatažená obloha, občasný déšť nebo bouřka. Během odpoledne by ale srážky měly ustávat.
0: Krásné středeční odpoledne všem, ať už u vás prší, nebo si naopak třeba užíváte ještě léta. Doufám, že máte hezký den. K tomu další hity. Za chvilku s námi Imagine Dragons, Samfeld, no ale teď už král romantiky. Bruno Mars a Just the Way You Are. Tak hezkou středu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.

Imagine Dragons, vy posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Byli jste někdy na takový tý akci, kde se odhaluje pohlaví? Myslím samozřejmě, jako co se týče toho, že tam je těhotná žena a hádá se, jaký bude mít miminko pohlaví, holka nebo kluk, jo? Dobrý. A teď to prosím vás jedna paní posunula na úplně novou úroveň. Udělala party, na které se odhaloval táta toho miminka. Ano, ona prostě nevěděla, se kterým ze dvou mužů ho bude mít, tak si nechala udělat testy otcovství a výsledek oznámila na rodinné party. Video z toho samozřejmě okamžitě stalo virálním, což asi všichni chápeme proč, protože dřív se tyhle věci jako šeptali, jo, nebo se řešili třeba přes právníky. Teď se z toho dělá mejdan, což je skvělý, normálně catering, konfety. Dokonce se ta rodina rozdělila na dvě skupiny, na fanoušky týmu červeného, jednoho toho chlapa, a týmu modrého, druhýho toho chlapa. Údajně jediná v týmu červeným byla maminka týhletý slečny, tak nevím, maminky mývají vždycky pravdu. Každopádně by mě zajímalo, který z těch chlapů z toho má větší radost, protože ten, který je tatínkem, to bude mít rozhodně dražší. No jinak samozřejmě gratulujeme. Tohle je Alex Warren a Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, posloucháte Hit Radio. Žhavá novinka. V Německu, prosím vás, vyrábí speciální zmrzlinu pro psy. Nejpopulárnější je, a dává to smysl, jitrnicová. Dát si můžou ale třeba i hovězí nebo krutí, no a začali je dělat jednoduše proto, abychom pejskům nedávali přeslazený vanilkový, čokoládový a podobně, jo. Mně se to docela líbí, krom toho, že tak můžete si to asi vyrobit technicky doma, jo, prostě dáte tu věc zmrazit, ale teď si to představte. Třeba se to dostane na trh i k nám, jo, a já si myslím, že některé příchutě by mohly mít oblibu i u lidí, protože třeba takovou vepřoknedlo zelovou, to bych si dala. Zamražená svíčková, No má to potenciál. Uvidíme. David Guetta a Sia s námi už za chvilku.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz. Bez...
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou David Guetta a Sia, posloucháte Hit Radio. A pozor, protože naše Hit Radio 90 má dneska první narozeniny. Ano, slavíme celý jeden rok. Ty nejlepší songy z 90. Skvělí moderátoři, to je Hit Radio 90. No a pozor, protože tím, že dneska slaví narozeniny, jo, tak pro vás mají taky dárky. Soutěžíme o dabová rádia, rozhodně si to nenechte ujít, dejte tomu šanci, puste si do uší to nejlepší z devadesátek na našem Hit Rádiu 90. Věřte mi, ten pocit přitom i potom je naprosto báječný. S námi teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy, tak si to užijte.

0: Alvaro Soler dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Mimochodem, dneska je to 20 let, co v české dopravě začal platit bodový systém. No, máte přehled o svých bodících? Nebo už dávno, ne? Případně už jste někdo zrestartoval ty bodíky, to by mě zajímalo. Každopádně, ať tak či tak, tak prosím vás, opatrně, jo, těch bodíků není moc, nejsou úplně na rozdávání, tak s nima šetřete, jo? My určitě nebudeme šetřit těmi nejlepšími hity. Čekají nás DJ Antoine, Poetika nebo Madonna.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
3: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Důk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Madonna a její Hang Up v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne těsně před 14. Za chvilku Macklemore nebo Daša, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dávejte na dálnici D7. Mezi 78. a 65. kilometrem ve směru na Prahu budou na krajnici probíhat práce údržby. A na trase z Teplic na Most probíhají za Chotějovicemi práce na silnici. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žádostí o předčasný důchod ubývá. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. Za malým množstvím je veliký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti a i následné přísnější podmínky. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro summit NATO v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl to prezident v rozhovoru pro deník CZ. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál také za Vítkovice. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Ústecký magistrát přijme několik dalších úředníků i v souvislosti s nárůstem agendy stavebního odboru a chystaným převodem jezera Milada ze státu na obce. O jednoho pracovníka posílí i registr řidičů, odbor školství, kultury a sportu, přibude také jeden archivář a jeden referent na oddělení geografického informačního systému.
11: Jú, Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Odpoledne bude na severu Čech zataženo, místy ještě s deštěm, který by měl ale postupně ustávat, a k večeru by mělo ubývat i oblačnosti. Teploty mezi 20 až 23 stupni.
0: Krásné odpoledne, 14:02, s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku už nás čeká ruleta, těšíte se? Já moc. K tomu ty nejlepší hity Avicii, Daša a teď už taky Macklemore a Ryan Lewis. Come on, let's go. Yeah.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, pozor, je to tady. Čas na ruletu, čas popustit uzdu fantazii, být kreativní. Je to úplně na vás, jo? A hrajeme o herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj, takže je o co hrát. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Když začne konečně pršet. Mm-hmm. Takže co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet? Co vás napadá? 777-937-777. Pište svoje nápady. Za mě je to třeba, jo, tady ale mokro. Pište, co může zaznít v ložnici a taky když začne konečně pršet. K tomu Avicii a Aloe Black.

Hitlerovi a Justin Bieber na Hit Radio. Lidi, vy jste strašný čuňata. To je skvělý, to je skvělý. Hrajeme ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet. Já jsem se tady normálně asi 60krát začervenala. Takhle, píše třeba Evička. Konečně jsem to ze sebe smila. Dobře, Lukáš, tak nám to tu zase zvrhlo. Danča, to snad ne, tenhle měsíc už po třetí. Tomáš, stačí chvilka a už jsi mokrá. Nebo třeba Soňa píše, konečně se mi ulevilo, bylo to na pokraji zhroucení. Wow, jakože vaší kreativitě smekám klobouk a vaším postranním úmyslům taky. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici, a když konečně začne pršet, jeden z vás už za chvilku získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj. No a teď už Måneskin.

0: Ale Farbená i Ilra, posloucháte Hit Radio. A teda... Uf, no, ruleta pokračuje, jste neskutečný, to, co jste vymysleli. Wow, wow, řešili jsme tady, co může zaznít v ložnici a zároveň, když konečně začne pršet. Tak ještě třeba Radek píše, hlavně ať nezateče dovnitř. Jo, nebo Wendy píše, tak takhle mokrá jsem byla naposledy před rokem. Jste skvělí, opět jste předvedli, kolik humoru a perverznosti se ve vás skrývá. Každopádně vítězem herního voucheru v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj je Lucie, která poslala jednoduché. Měl jsi vzít pláštěnku. Ano, to je totiž až potom, když to zjistíte. Každopádně, Lucie, gratuluju, jdu ti napsat. No a těším se s vámi zas někdy na ruletu. Díky moc.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
6: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká 90ková show.
6: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
6: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
6: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
7: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Přestaňte řvát, je čas se smát.
2: Cože?
3: Práci i školu hoďte už dneska za hlavou.
4: Blíží se padla na Hitradio Nord Music.
1: Ne, spadla, padla.
3: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
1: Jenom aby.
3: Těší se na vás Káťa Haplová.
1: A Kamil Bílský.
0: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Od

0: What the Hell a Avril Lavigne, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 3:45, já se s vámi budu tak už loučit, užijte si hezké odpoledne. Spolu se ale uslyšíme zase v 18 hodin u Hit Radia Classic, takže to nejlepší z 80, 90 a milénia i dneska večer. Doufám, že u toho budete, díky za velmi bláznivou ruletu, budu se na vás těšit a asi tak za 3 hodiny. A za chvilku už třeba Ella Henderson, Linkin Park nebo Taylor Swift.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dopravní servis ze severu Čech. Bohužel hned na úvod dnešní show tu mám bouračku z Lounska. Konkrétně na místní silnici v Lipně došlo ke střetu dvou osobáků, takže aktuálně se tady projíždí jenom jedním jízdním pruhem. Tak s tím počítejte, nikam nechvátejte a přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky. Od tohoto měsíce platí OSVČ nižší zálohy na důchodové pojištění. Snižuje se i paušální daň v prvním pásmu a živnostníci mají nárok na vrácení peněz ze záloh. Jak získat přeplatek, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
7: Poplatníkům tak vznikne přeplatek odpovídající rozdílu mezi původní a novou výší paušální zálohy, který v tomto případě činí 4932 korun. O výše uvedenou částku si může poplatník snížit paušální zálohu splatnou 20. července 2026.
6: V červenci tak místo běžné zálohy stačí zaplatit 4230 korun. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejevovou. Druhé kolo na londýnské trávě čeká taky Karolínu Muchovou a v českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou.
1: Fotbalový servis.
6: Trenér švédských fotbalistů Graham Potter po porážce 0-3 s Francií v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe připustil, že jeho svěřenci by k postupu potřebovali i několik zázraků najednou. 51-letý anglický kouč velmi ocenil soupeřův výkon, dokonce prý osobně nikdy neviděl lepší tým. I proto nepovažoval vyřazení z obhájci stříbra za žádnou ostudu. Francouzi, kteří vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji, na něj velmi zapůsobili.
8: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
0: Dneska se na severu Čech pořádně vypršelo, tak uvidíme, jestli už je to všechno, anebo jestli během odpoledne ještě něco dorazí. Každopádně na teploměrech 19 až 23. Co je jistý, že podle meteorologů se dneska v noci zase konečně pořádně vyspíme. Má se totiž ochladit a budou normální noční teploty někde mezi 12 až 15. No a zítra? Zítra si užijem všechno. Bude sluníčko, dorazí i mraky, večer může sprchnout a lehce se oteplí na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: A začínáme. Byly 3 hodiny a to znamená, že startuje středeční odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. A teď pozor, přátelé, hned na úvod bomba. Superhrdinové existujou. Jestli jste si to mysleli, anebo jste naopak pochybovali, vydržte a za chvilku mám pro vás důkaz. Každopádně do té doby hned na úvod Pecka Golden.

trošku depka, co říkáte? Činasky, venku je na nule, každopádně já mám pro vás slibovanýho superhrdinu. Posloucháte odpolední show Padla na Hit Radio Nerd Music a představte si, že v Mexiku řádí Batman. Wow, a je to tady. Filmová postava, kterou známe jenom z plátenkin nebo z televizní obrazovky. A někdy jsme si tak trošku říkali, kéž by takovýhle lidi opravdu existovali, kéž by nám fakt pomáhali. Jsou tady, přátelé. V Mexiku skutečně řádí Batman. Takhle. Oni mu říkají Batman, on ho totiž nikdo neviděl a nikdo neví, kdo to je. Každopádně v Mexiku v poslední době začaly stoupat krádeže motorek. A evidentně někdo se na to už nemohl koukat a tak se proměnil právě v tohodle akčního superhrdinu. Takže tenhle člověk teďka nedělá nic jiného, než že každý večer tajně vyrazí do ulic, je schovaný a čeká. Čeká. Až najednou vidí někde nějakýho zloděje, jak se zase snaží ukrást motorku. Vyskočí z křoví, spacifikuje zloděje. Pozor, má speciální systém. On všechny zloděje oblepí lepící páskou a přilepí je k lampě veřejného osvětlení. Aby toho nebylo málo, tak na čelo jim ještě napíše vzkaz, aby každý věděl, že to je zloděj, a pak před něj postaví tu motorku, kterou chtěl původně ukrást. A zase zmizí. A takhle to dělá každý den celou noc. No a ráno, když se lidi vyspějí, probudějí a vyrazí do ulic, tak jenom potkávají na ulici u lamp veřejného osvětlení přilepený zloděje, kteří mají z ostudy kabát. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Fakt to funguje. Dokonce ani policie netuší, kdo to dělá, kdo jim takhle pomáhá a kdo za tím stojí. Superhrdina. Říkám to furt. Teda takhle, jedna fotka mě tam fakt zarazila, protože on si ty zloděje i fotí a pak se zveřejňují na sociálních sítích. A představte si, že v jednu chvíli on dokázal spacifikovat dva zloděje motorek najednou. Umíte si to představit, že potkáte dva zloděje, každý chce ukrást nějakou motorku a vy oba dva chytíte, oba dva je spacifikujete, oba dva je oblepíte páskou a přilepíte někam k lampě. To snad ani není možný. Já mám jediný vysvětlení. Chuck Norris nezemřel!

0: Hit Overdrive. Pecka, u který se parádně jede. Padla na Hit Radio Nord Music, ale vy zpomalte, přátelé, protože se nám aktuálně na severu Čech za volantem nedaří.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Teplicko je aktuálně teďka to místo, kde byste měli 100% zpomalit, ať to tam ještě víc neskomplikujete. Konkrétně před Chotějovicemi směrem z Bíliny se srazily 3 osobáky najednou. Na místě musí zasahovat i záchranka a aktuálně se tam projíždí kyvadlově. Takže to je jedno místo, kde teďka dávejte velký pozor. A to druhý je mezi Teplicema a Mostem, konkrétně na průtahu Bíliny. Tam pro změnu šetří policie střed 2 osobáků. Zdržíte se tam asi 10 minut a to v obou směrech. Takže i tady zpomalte. Buďte opatrní, přeju šťastnou cestu a znovu připomínám, vaše dopravní info volejte na 800
1: 900 952. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matrasezahubičku.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

půl čtvrtý, Leony padla na Hit Radio Nord Music v den, který je na severu Čech doslova do písmene uplakaný. Tak, aby jsme neplakali i my, jdem vám zvednout náladu, jdem vás naladit, zkrátka dobře, jdeme slíbit hity, u kterých fakt smutný nebudete. I dneska od 18 hodin Hit Radio Classic a i dneska ty největší pecky z let 80., 90. a milénia. Schválně zaspomínejte na to, když to dali dohromady John Travolta a Olivia Newton-John. Byla z toho parádní pomáda. Pozor, ale večer budeme třeba vzpomínat taky na S Club 7. No a když se řekne Falco, tak si myslím, že si taky vzpomenete. Amadeus. Tak to je jenom takový předkrm, taková pozvánka, zkrátka dobře, krásný večer od 18 hodin na Hit Radio Nord Music, který vám zvedne náladu. No a protože nejsem žádný troškař, tak kromě ochutnávek dávám i celý předkrm. Michael Jackson, zpěvák, který ho teď objevila i moje 16-letá dcera, jenom díky tomu, že šli se školou do kina na film Michael.

0: Kapela Krištof a Dominik Aládžia, Půlnoční hřích. Tak jak jste na tom? Líbí? Nelíbí? Za chvilku celý, ale do té doby spousta názorů. Ve chvíli, kdy totiž tato pecka spatřila světlo světa, tak každému spadla brada, protože prostě kapela Krištof se spojila s někým, kdo by to nečekal. Dominik Aládžia, pokud sledujete sociální sítě, tak víte, ale pokud ne, tak možná absolutně nevíte, kam tuhle postavu zařadit. No a podle toho taky hodnocení téhle písničky rozděluje národ. Jeden názor za všechny, třeba pecka, hodně chytlavý. Za dnešek snad 150krát poslouchám furt dokola. Další názor. Krištof a opět song nerozaznatelný od všech předchozích. A další názor. Fandím Domy, stále se učí a rozvíjí svůj talent. Myslím si, že má velký potenciál a hudební sluch, který je podle mě lepší, než si někteří uvědomují. A opět další reakce. Takový ten hlas Aládžie, stejně neupravený jako její fotky. Tak. To jsou názory národa, to jsou názory posluchačů, to jsou naše názory. Tak jestli vy ještě žádný nemáte, udělejte si ho za chvilku, protože Krištof, Dominik Aládžia a Půlnoční hřích bude už za chvilku vpadla na Hit Radio Nord Music.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tahické léto v Akvapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Akvapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
11: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Alan Walker ve středu odpoledne vpadla na Hit Radio Nerd Music a další recept na dobrou náladu se jmenuje Zkus se nesmát. Hráli jste někdy tuhle hru? Zkus se nesmát. Je to notoricky známá hra, nic těžkýho. Zkrátka a dobře, s kýmkoliv, koho máte zrovna teďka po ruce, se vsadíte, že vás nerozesměje. Že neudělá nic, neukáže nic, neprovede nic. Zkrátka a dobře, že se mu žádným způsobem nepovede vás rozesmát. Tak kdybyste v tomhle šedivém dni chtěli vykouzlit úsměv na tváři, zahrajte si tuhle hru. Vsadím se, že jak vás, tak toho dotyčného ta hra rozesměje. Zkus se nesmát. Jestli chcete důkaz, tak mrkněte na náš Instagram, jsme tam jako hitradio_nordmusic a právě tam hrajeme hru Zkus se nesmát. A uvidíte sami, jak to dopadlo a nebo nedopadlo. Za mě, jestli chcete jako vyhrát a mít jistotu, že budete vítězem, puste dětský smích. To nejjednodušší, co existuje. Prostě uděláte na dítě nějakou blbost a dítě už jede, hele, už jede. A řekněte, že vás to taky nerozesmívá. Tak sledujte Instagram, jsme tam jako Hit Radio_Nerd Music a právě tam si s mýma můžete zahrát hru Zkus se nesmát.

0: Abrakadabra, zaklínadlo Lady Gaga, která uzavřelo první hodinku padla na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Ještě jednou připomínám velkou komplikaci na Teplicku, konkrétně před Chotějovicemi směrem z Bíliny, kde se dneska odpoledne srazily 3 osobáky najednou. Na místě musela zasahovat i záchranka a projíždí se tam kyvadlově, takže v tomhle místě hodně opatrně. No a pak tu máme další porouchaný auto. Pozor, je to na D8, kde se jezdí hodně rychle, takže konkrétně na 62. kilometru ve směru do Prahy. Tam v tuhle chvíli zbrzděte, protože porouchaný auto tam momentálně stojí, tak ať něco nebo někoho nesmetete. Šťastnou cestu a volejte vaše dopravní info na 800 900 952.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. V neděli 28. června zároveň skončila možnost objednat si státní dluhopisy. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou taky nově předepisovat o 1200 léků víc, dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. I Brno sužuje nepříjemně velké množství bezdomovců. Město se proto rozhodlo problém řešit. Jaké kroky se uskutečnily, řekne za magistrát Klára Opálková.
7: Od dubna se na hlavním nádraží pohybuje více hlídek strážníků městské policie. Situaci zde monitorovali 24 hodin a 7 dní v týdnu. Zároveň se zvýšila také sociální práce v terénu, a to jak ze strany sociálních kurátorů, tak pracovníků neziskových organizací.
6: Situace se zatím alespoň na hlavním nádraží uklidnila a místo působí lépe i díky zvýšenému důrazu na úklid. No a bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, napsal to na Instagramu.
8: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: A co nás čeká dál na severu Čech? Tak podle meteorologů dneska hodně zapršelo a kdo ví, jestli ještě odpoledne nesprchne. Každopádně teploty mezi 19 až 23. Naopak, noc předpovídej konečně chladnější, mělo by se dobře spát. V noci totiž teplota klesne na 15 až 12 stupňů, tak to by mělo být v poho. No a zítra zažijem asi všechno. Má být sluníčko, mají být mraky, k večeru může i sprchnout a zase se postupně oteplí na 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Pokračuje odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Máme středu, bylo 16 hodin a my si teďka prosvištíme francouzštinu. Co vy na to? Madame et Monsieur, teď trocha francouzštiny na úvod další hodinky podání Metr Games. Merci beaucoup, že posloucháte radio.

Jo, Miley Cyrus, ty je do zpěvu. Ta na to má, ale ostatní dámy pláčou, že všechny ty šatičky, botičky a kryty na mobil z Číny jsou ode dneška dražší. Posloucháte odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music a je to tak. Je 1. července a to znamená, že ode dneška jsou skutečně zásilky z Číny dražší. Platí to na ty malý balíčky, který jsme zvyklí objednávat, takový ty balíčky z těch Temů, Šínů a já nevím z jakýchkoliv serverů, kde si objednáváte ty blbůstky, které vás všude jinde vyjdou draho, ale tady byly doteďka neskutečně levný, takže toho chodilo hromady, hromady a hromady, ale ode dneška už ne. Ode dneška už se takhle levně nesmí. Ode dneška i na tohle platí clo. A to znamená, že ode dneška si i za tyhle balíčky z Číny musíme připlatit. Ono to clo není nějak extrémní. Ono je to nějakých 75 korun. Ale bacha, v tom je ten chyták. Vy neplatíte 75 korun za balíček. Vy platíte 75 korun za položku. Takže pokud si objednáte z té Číny třeba jenom jednu položku, třeba ponožky, a klidně jich může být 1000 těch ponožek, tak furt zaplatíte jenom 75 korun clo, protože jsou to všechno ponožky. Ale pozor, pokud si objednáte jeden balíček, ve kterým budou různé věci, třeba sádrový trpaslík, fén na vlasy, anebo právě nějaký tričko, tak tam už se počítá clo na každou tu položku zvlášť. A to znamená, že to bude 3x75 korun, což už je nějakých 225 a to už je na tom konečném součtu znát. Jo? Takhle to platí ode dneška. A teď si říkám, jestli říct i to nejhorší, anebo se na to vyprdnu. A tak, když už jsem to nakous, tak to dojíme. Jestli jste byli chytrý jako moje dcera a když jste se tohle dozvěděli, tak jste si řekli, ještě rychle musím nakoupit, dokud je to zalevno, rychle objednat, tak prosím vás, vůbec nezáleží na tom, kdy jste si to objednali, klidně to mohlo být už v lednu, ale platí, kdy to dorazí. Takže jestli vám to ještě nedorazilo, tak bohužel počítejte s tím, že až dorazí pošťák a zazvoní dvakrát, tak než mu otevřete, běžte ještě rozbít prasátko.

0: jsou Kanaďáci. Kanadská rocková kapela Nickelback vpadla na Hit Radio Not Music a další zahraniční hvězdy můžete vidět dokonce naživo a zadarmo. Stačí poslouchat naší ranní show, tedy Snídaně šampionů, protože právě tam soutěžíme v rychlý pětce o lístky na Cars of Ostrava, přátelé. Vyhlášený to hudební festival. Festival, na který se sjíždějí skutečně zahraniční hvězdy. Letos třeba 21 Pilots, Moby, LP a tak dále a tak dále. No a tím, že vyhrajete lupeny na Hit Radio Not Music, můžete jednak na festival vyrazit a jednak to budete mít celý gratis. Tak kdyby byl zájem, stačí si přivstat mezi 6. a 9. ladit Snídaní šampionů a vyhrát rychlou pětku. Musím se My si dáme už za chvilku český festivalový hvězdy Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si. Nádherná záležitost, tak krásný odpoledne.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Robin Schulz vpadla na Hit Radio Not Music a milovníci čokolády Baka. Radio na hlas. Tohle se vám bude líbit. Tohle si zapíšete za uši. Věřte, nevěřte, ale čokoláda nejenom chutná, ale taky pomáhá. Tak, a je to černý na bílém. Ono samozřejmě o čokoládě se navyprávělo a napsala spousta věcí. Ale zrovna tahleta, co teďka vylezla, tak ta se mi jako fakt líbí. Zjistilo se totiž, že čokoláda pomáhá myšlení a paměti. Podporuje myšlení a paměť. Zkrátka dobře, díky ní by vám to mělo líp myslet a víc si pamatovat. No, není to krásný zjištění. Já vím, že spousta odborníků se teďka chytá za hlavu, říká si, ježišmarja, on je podporuje ve žraní čokolády, když každý ví, že se potom tloustne a že to není zdravý a tak dále. No ale dobře, když se řekne A, tak se taky musí dodat to B. A jestliže to má i nějaký dobrý účinky, proč to tady neříct? Prostě to podporuje myšlení a podporuje paměť. Takže jestli jste si dneska už během dne uloupli tabulku, kousíček, anebo jste to klidně sežrali celý, tak žádný výčitky, přátelé, udělali jste něco pro svý tělo. Jediný, s čím já vždycky bojuju, že zrovna moje tělo chce trénovat paměť večer. Máte to stejně?

0: ve 3:45 vám hraje a krásný odpoledne přeje Padla na Hit Radio Not Music s Kamilem. Já jsem tady před chvilkou opěvoval čokoládu, protože se taky podařilo najít jedno pozitivum, a to sice, že podporuje myšlení a paměť. Wow! No a okamžitě jste zareagovali, konkrétně teda Šárka z Mostu, která napsala: ahoj Kamile, já dodávám, že i čipci pomáhají. Brambůrky, zkrátka dobře, ta smažená prasárna. Umí totiž dodat okamžitou energii a další výhodou je, že jsou skladní a mají dlouhou trvanlivost. Tak, Šárko z Mostu, děkuju moc za obhajobu další nechutnosti, kterou odborníci určitě nedoporučují, ale my to milujeme. No, aby jsme to trošku vykompenzovali, tak za chvilinku si zahrajeme krásnou, skromnou a hubenou Kateřinu Marii Tichou. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v zátilku, ať je mi divo. Dáme si plamen a já přeju krásný odpoledne.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje, nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu
8: Čekuj Česko.
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
11: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
12: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
13: 21 Pilots, Lord, Dennis Wims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
14: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: V odpolední show padla na Hit Radio Nord Music vládne dobrá nálada. Bohužel to neplatí pro severočeské silnice. Aktuálně další velká komplikace. Tentokrát na příjezdu do Bíliny z Mostu boural tam osobák s nákladňákem. Prosím vás, počítejte s tím, že tady se teďka aktuálně zdržíte v koloně. My samozřejmě zjišťujeme další podrobnosti, takže hnedka, jak se dozvíme další novinky, dáme vám je v celou vidět. Můžete se přidat i vy, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.

0: 17.00 končí další hodinka Padla na Hit Radio Not Music. Teď už nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Ještě jednou připomínám, že na příjezdu do Bíliny, a to z Mostu, boural osobák s náklaďákem. Počítejte aktuálně s tím, že se držíte v kolonách. A další komplikace, ta je hlášená z Loun, konkrétně v ulici Osvoboditelů u křižovatky s Purkyňovou. Tam se srazily dva osobáky. Tady tudy projedete, ale s omezením. Skutečně opatrně, pomalu, šťastnou cestu a hlavně vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Léto přeje objevování historie, proto Chomutov letos zve na komentované procházky, které návštěvníky provedou po stopách válek i historií Kamencového jezera. Více říká mluvčí radnice Suzana Vavřínová.
6: Procházky proběhnou během července a srpna. Účast není potřeba předem rezervovat. Prohlídky městem začínají vždy v 10 hodin u Městského informačního centra na náměstí 1. máje a prohlídky Kamencového jezera pak od 11 hodin u vstupu do kempu.
5: Prohlídky jsou zdarma a nejbližší se uskuteční už tuto sobotu. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců. Za každý doručený výrobek se budou platit 3 eura. No a útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál bývalý mládežnický reprezentant taky za Vítkovice.
7: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
0: Dneska se nám na severu Čech pořádně vypršelo a na teploměrech něco mezi 19 až 23. Naopak v noci si to užijeme, protože konečně se zase příjemně vyspíme. Má se ochladit na 15 až 12. No a zítra taková všeho směs. Sluníčko, mraky, k večeru možná i přehánky a na teploměrech se to vyšplhá na 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Jdeme do poslední společný 60-minutovky v Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Přátelé, víte, co už se v Mostě nespívá?
8: Jen růžová to může být, tyrirada, tyrirada, tip, tip.
0: Oni se tam zase vrátili k modrá je dobrá. Už je to tak. Za chvilku vysvětlím teď ATC.

0: Alex Warren vpadla na Hit Radio Not Music a v Mostě už zase místo růžový frčí modrá. Přátelé, tak to je změna, která platí vlastně ode dneška, protože Most se rozhodl, že zase vymění barvu sdílených kol. Sdílený kola, to je geniální nápad, super záležitost a hlavně oblíbený to nápad, protože každý z nás občas potřebuje někdy někam dojet, ne každý z nás má svoje vlastní kolo, anebo ho má zrovna po ruce, a tak se dají ty sdílený na ulici využít, vyřídit si, co potřebuju, a zase ho nechat tam, kde mám. V Mostě jezdili dřív sdílený kola, byly modrý, od jedné nejmenované společnosti. Nicméně Most se rozhodl, že udělá změnu, že najme novou firmu a ta měla růžový kola. A tam byl právě kámen úrazu. Ne v té barvě, tam o to vůbec nešlo, ale spíš proto, že ta nová firma neuměla dodat dostatek těch růžových kol, nebylo jich dost a měli i určitý nedostatky, kvůli kterým se vlastně ty kola pak nedaly používat. Takže se v Mostě opět sešlo pár chytrých hlav a rozhodlo se, že růžová se ruší a znovu se vracejí ty modrý. Mám pocit, že tohle všechno se upeklo včera, všechno se to vyměnilo, takže ode dneška už byste po Mostě zase měli drandit na těch modrých kolech. Doufejme, že jich je dost a že jsou v tomhle deštivém počasí vyhovující.
1: Kde jsou moje blatníky?

0: na 6. S váma padla na Hitrádiu Not Music a za náma Gong, Gong, Gong. Přeju vám krásný odpoledne a když jsme u těchto speciálních názvů hitů, tak samozřejmě po Gong, Gong, Gong musí následovat Vaka, Vaka. Jsou to stejně umělci, ty umělci. Tady už chybí jenom Gimme, Gimme, Gimme od Aby. A máme to komplet. Tak parádní odpoledne všem na severu Čech s Hitrádiem Not Music.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
3: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
2: No tak konkrétně od toho momentu, kdy ses nám tady v rádiu klubil, že máš přes 100.
3: Pacáko.
2: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, který tě, Michale, baví a věnovat se mu pravidelně.
3: Pacáko.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Jsme mladí a neklidní.
9: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
13: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
14: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

fotbale začaly vyřazovací boje, tak co jiného bychom mohli hrát v Padla na Hit Radio Not Music než fotbalovou Shakiru a jeden z fotbalových hitů, který právě Shakira naspívala, Vaka Vaka. Říká se, že láska prochází žaludkem, a tak pro vás, naše milovaný posluchači, máme další žranici. Přátelé, servíruje se na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, tak nás sledujte a budete nacpaný k prasknutí. Celý červenec pro vás totiž máme právě na našem Instagramu soutěž s Bystrem na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Pozor, každý pátek vylosujeme vždycky jednoho z vás, který vyhraje poukázku na 1000 korun právě do Bystra na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem a já vám garantuju, že to budete mít za co utratit. V centru Ústí nad Labem totiž vyrostla doslova do písmene Itálie. Tam najdete všeho italskou chuť. Už od rána, kdybyste si chtěli dát snídaní, žádný problém, od 8 hodin každý všední den tam servírují třeba avokádový toasty, turecký vejce nebo vaječnou omeletu. Ale to není všechno. Samozřejmě musí nabízet i italský speciality, takže kdyby bylo libo, al dente těstoviny, šťavnatá porketa nebo křupavá fokáča, a to stále nekončím. Oni tam dokonce dělají vlastní zákusky a dorty. Prostě domácí výroba, něco jako od babičky. K pití co jiného než kvalitní italská káva, domácí limči, italský vína. Navíc můžete posedět vevnitř nebo na venkovní zahrádce. A vy, co spěcháte a nemáte čas, tak si to můžete klidně i objednat a nechat dovíst. Tohle všechno nabízí Bystro na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. A o tohle všechno teď hrajeme celý červenec na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music. Tak nás sledujte, protože to stojí za to. Můj kolega Dan Rakacký už se v Bystru na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem nadlábnul a když jsem se ho ptal, jaký to bylo, tak odpověděl jenom...

Germany. S váma dál padla na Hit Radio Not Music a protože už je 6:45, nejvyšší čas vzít do ruky jaký vařečku a uklohnit něco k večeři, co? U nás tuhle s tou dobou voněj halušky, tak třeba ty pro vás, jestli nevíte, do čeho se dneska pustit, takový halušky, uzený, zelí, k večeři, ňam. No a abyste se u té plotny nenudili, tak vás za chvilku donutím rozvlnit boky a udělat si z vařečky mikrofon, protože bude Alvaro Soler.

0: za chvilku vpadla na Hit Radio Nord Music, tak ať tu večeři nespálíte.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
1: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Motiv Check. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
2: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
2: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
2: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
2: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
2: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
1: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park na rozloučenou, protože padla, už má dneska taky padla. Takže ve středu těsně před 18. se s váma loučí Kamil Bílský a těším se zase zítra odpoledne. V odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Ahoj.

0: nás tří.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pokud projíždíte Ústeckem, tak konkrétně v Chabařovicích se trošku zdržíte, protože právě v Ústecké ulici probíhají práce na silnici a provoz tady řídí semafory. Přeju šťastnou cestu všem a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
7: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
6: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Prezident mandát pro summit NATO v Ankaře určitě dostane. Ve sněmovně to řekl ministr zahraničí Macinka. Mandát je součástí usnesení vlády a bude také obsahem dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace.
11: Se nejedná o delegaci prezidenta, jedná se o delegaci premiéra. To znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže místo policejní ochrany, kterou nyní pan prezident tedy nepotřebuje tak rozsáhlou, jak se asi ukázalo, tak si vybral do své delegace, že chce tam ještě mít oficiálního fotografa a tiskového mluvčí.
10: Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdili dnes popoledni zhruba 90 minut na Táborsku vlaky. Jednalo se o železniční koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zařízení poškodila bouřka. Omezení se týkalo i mezinárodních spojů do Rakouska. Při oslavách postupu mexického týmu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale přišli v hlavním městě o život 3 lidé, uvádí to agentury. Domácí Mexiko v noci na dnešek na aztéckém stadionu porazilo Ekvádor 2-0. Podle odhadu radnice se v ulici sešlo více než 1 milion lidí.
12: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
10: Zataženo pod mrakem, doznívající déšť nebo bouřky na Moravě a ve Slezsku ještě silné. Od západu během noci s výjimkou východu bude polojasno, skoro jasno. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, na západě pouze 10. No a zítra většinou polojasno, na východě zataženo a ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
13: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu. No a bude ještě hezčí, čekají nás totiž ty nejlepší hity. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak jdem na to. No a hned na začátek. Destiny's Child a Independent Woman Part 1.

ostatního bude mít tělo možnost aklimatizovat. Já jsem třeba věděla, že tady už by to mělo ve 4 ráno opravdu přijít, takže jsem se opravdu ve 4 ráno vzbudila a venku pršelo. To bylo skvělý, krásný moment. Tak jenom klidně napište 777-937-777, co počasí u vás. Jestli už je to krásný pohodička, jste ready na léto, nebo jestli ještě stále trpíte. No a k tomu legenda všech legend. Metallica a Nothing Else Matters.

0: 5, Sheena Easton, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, takhle, vy co píšete, že ještě stále nic, ano, bavíme se o té bouřce nebo dešti, ochlazení, takovým tom, že se můžete konečně nadechnout, tak ano, ještě stále píšete, že u vás třeba nic. Tak prosím vás, držím pěsti, ať už to fakt dneska konečně přijde, protože tohle je zatím nejbláznivější bouřkové období, co jsme tady asi měli, protože absolutně netušíme, kdy, jestli jo, nebo ne, a jak moc. Tak držím pěsti, ať je to bez krup a hlavně, ať už to je. Za chvilku naprostá esence hudby. V rámci 80. 90. a milénia samozřejmě musí zaznít Pomáda. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Radio Nord Music.
1: Why it's a greased lightning?

Chase the Sun, to jsou Planet Funk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, jak dobrý jste v prokrastinaci, protože takhle, obecně jsme v ní jako skvělí. Ne, opravdu, to nám jde. Jsou věci, ve kterých prostě excelujeme. Takže co nemusíte udělat dnes, odložte tak na pozítří, ať zítra máte volno. Jo, geniální věc, protože průměrný člověk, já nebo vy, případně váš soused, prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a jiných povinností. Jo, to je takový, tak jdete kolem toho koše s prádlem, koukáte na něj, on kouká na vás a vy si říkáte, tak ještě do zítřka. A ono to vydrží. Ono se jakoby nic zásadního nestane, že jo? Údajně tak během života strávíme v průměru neuvěřitelný 3 roky. 3 roky tím, že vlastně posouváme tyhle důležité věci. A upřímně, lepší v životě 3 roky prozevlovat, než je propracovat. To se asi shodneme, ne? Takže teď odložte všechny povinnosti stranou a pojďte si jenom užít Kiss, Gotta Give Rock and Roll to You.

0: McCartney a Stevie Wonder, Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. To jsou dneska neskutečný perly, že jo? Jako naprosto legendární hlasy, legendární postavy. No a v tom budeme na Hit Radio Classic samozřejmě pokračovat. Když řeknu Jerry Halliwell, tušíte Spice Girls, jasně. Když řeknu Freddie Mercury, tušíte? Jestli, že tušíte. Jeden z nejlepších hlasů historie. Už za chvilku v našem éteru Living on my own.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Krásný večer, minuta po 7 hodině, doufám, že máte hezkou středu. No a k tomu od nás ty nejlepší hity. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tak, to bude i dál. Čekají nás Mike and the Mechanics, ale teď. Troška toho poctivého diska. Tohle jsou Otavan. Hezký večer.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, důležitá rada a důležitá omluva pro vás. Pokud chcete mít doma génia, který bude zároveň citlivý a taky chápavý k druhým, tak do něj tlačte čokoládu. Jo, ideálně horem dolem, kudy to půjde. A sami si ji dejte taky k snídani, k obědu i k večeři, protože, a to je si myslím pozitivní zjištění pro všechny, jíst čokoládu znamená mimo jiné podporovat emoce, myšlení a paměť. To je vlastně skvělý. Jo, jakože až teďkon zase večer na vás přijde taková ta poctivá mlsná. A vy se budete přemáhat, abyste to běžte to udělat. Běžte to udělat a kdyby vám to chtěl někdo vyčítat, tak prostě jenom řekněte, že pracujete na svých emocích a taky na své paměti. A to je důležitý. NSYNC, It's Gonna Be Me.

0: People a Open Your Heart, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, čtvrt na osm. Tak co, středa, dobrý? Já doufám, že jo, že máte hezký večer, že ideálně nic moc neděláte. Možná jste v práci, tak tam by to asi něco chtělo, ale jenom tak jako nenápadně, jo? Ať si jako nikdo nevšimne, že se flákáte, ale jenom tak jako decentně se občas pohněte, jo? No a k tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Nelly Furtado, Eurythmics nebo Buty.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I'm like a burst, to je Nelly Furtado, vy posloucháte Hit Radio. A hele, jako důležitá věc, jo, i ty úplně nejlepší v něčem občas prostě musí třeba stranou, jo. Je to takový hodně obecný, každopádně mám na mysli Lionela Messiho, což je, asi se dá říct, jeden z nejlepších fotbalistů světa. Pro někoho ten úplně nejlepší, jiní by se mnou hádali, v pořádku. On teď z 5 góly dokonce vede soutěž o zlatou kopačku, jo, velký úspěch. No jo, ale jeho zemi, Argentínu, teď čeká zápas proti outsiderovi z Jordánska. A trenér oznámil, že Lionel Messi nebude v základní sestavě. Teď si to představ, tady to je úplně, jakože na jednu stranu chápu, pokud je Jordánsko proti ním takový outsider, tak si to můžete dovolit, ale zároveň já bych to tomu Messimu třeba neříkala. Jo, jako představte si tu situaci, kdy za ním přijdete a řeknete Messi, ty tam nebudeš. A uvidíme. Možná ti dám chvilku šanci. No, nic moc. Nada.

0: je Paul Young, Every Time You Go Away. Krásný večer z Hitrádia. Díky všem, co jste s námi, co s námi trávíte i ten středeční večer. Spolu si tu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Od té totální romantiky přes vlastně grunge a všechny tyhle věci. A já myslím, že chybět by neměla i tahle kapela. Foo Fighters, Learn to Fly. Mimochodem, tenhle song znáte rozhodně i ze spousty filmů. Ano, ať už v 90. nebo v rámci milénia se právě tenhle song objevil ve spoustě takových těch romantických komedií a tak. My si ho dáme už za chvilku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Krásný večer, 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď jsou tady Technotronic a Get Up.

0: prostě král. Lionel Richie, Say You, Say Me. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A víte, jak občas máme takovou tu, možná hodně z nás dámy, ale pánové, taky to míváte. Jak chceme prostě za každou cenu dokázat, že máme pravdu? Jo, občas jdeme i za hranu. Zbytečně. Svoje o tom ví indický ministr. Ten totiž chtěl dokázat, že tam v řece teče čistá voda. A tak se jí napil. Mhm. A v pořádku, jo, chápu, stojíte si za svým, akorát tenhle pán potom dva dny na to skončil v nemocnici. Takže prosím vás, mít pravdu je rozhodně super, ale pojďme to nepřehánět. Richard Miller právě teď.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera. Můžeš mezi nás.

opravdu užíváte One More Time a Highland na Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, připomínka, jsme za polovinou pracovního týdne. To je důležitý si uvědomit, jo? Už jenom pohodička, to už doklepeme, víkend je za rohem. No a co je taky za rohem? To jsou samozřejmě další hity z 80., 90. a milénia. A třeba tenhle pán, ten nemůže chybět. Bon Jovi, taky Alisha's Attic nebo Love Message už za chvilku.

0: Message.
1: Love Message v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pozor na to šmejdiníčko šmejdění. Může to totiž vyústit i v pěkný průšvih. Sví o tom teď už ví jedna Irka, těsně před 40, která dostala u soudu pokutu. Tu pokutu dostala, prosím vás, za to, že na svojí dovolené na Malorce regulérně sexuálně obtěžovala mladíka v sauně. Jo. Já jsem ráda, že jsem u toho nemusela být, samozřejmě zároveň jako, jak to asi tak mohlo být. Oni se spolu totiž údajně jenom tak jako bavili, no a načež tahle žena využila, že jsou tam sami a začala ho tam, jo. Víme, jak v sauně jsou lidi odhalen, že jo, tak prosím vás, ať už v sauně, nebo kdekoliv jinde, na šmejděníčko šmejdění opravdu opatrně. Skupina Krištof a ženy právě teď.

0: Jste s Hitrádiem, za námi Cliff Richard a jeho Dreamin. Hezký večer přeju, blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, hezký zbytek středečního večera, zítra se slyšíme zase ve 12 hodin, mějte si krásně, no a za chvilku třeba tohle. Husí kůže. Whitney Houston, I have nothing, tomu Mojo nebo Falco. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.